0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.
2: Nebo

0: Veselosti, tá tu spievu. A či to už ste všetko poprezúfali?
1: Kresna, pamätáte, co som mi obiecali?
2: Co som ci obiecala?
1: Že mi pričarujete bohatého muža.
2: Joj, nezapomla, no však na to ja tu prišla. Ale hýbaj hev po to tú vierbu. Že by som ci rozpuštila vlasy, zapletla na dva varkoče, že by si potom mala také šumné, jak Maria Magdalena. A také dlhé, jak to te konare na vierbe. A vid zjevky poce je tiež tu, že še naučice a opakujce za mnu. Varkoč do žemi.
3: Varkoč do žemi.
2: Dzievka do neba.
3: Dzievka do neba.
2: Koláč rohatý.
3: Koláč rohatý.
2: A muž bohatý.
3: A muž bohatý.
1: Kresna, a to už všetko?
2: No a ty co si sebe myšliela? Že ja si tu dejakého vici špana došikujem? Znáš co, naša baba hvareli tak. Jaký mech, ta nech je i zaplata.

0: No, kukajte na starý Gáňa. Žníva pred zverami a on chodí s parobkami po špievaniu.
1: Chále, no Lemiosku, zahraj mojej starej.

mám, co ještě můžu chtít. A s láskou nehodlám už vabang hrát, když ti kot hodí.

Am neuklekaný. Kačer na dolíny, kačka v šamoríny, kačer na nuvova, pojď sem, dušo moja,

0: teda, tovariši, Hrunaševca poznáte?
1: Ne.
0: Tot, jedanenky, fušerácká robota, podpatek zedratý. Dneska je ševcovské remeslo velice vzácné.
1: No.
0: Tot, toto je co?
2: Ďura.
0: A co tam patrí?
2: Klek.
0: Správne. Zebereme haderku, napred kožu pekne poplujeme. Co ma pluješ, Beťar, jeden aj druhý? Ja vašu škoricu, moricu, terentete, andialom.
3: To je akýsi Maďar, editeleš.
0: A ešte aj šepkata politikovať. Zebereme šidlo, ďuru zašijeme, boty natreme globínem a boty sú jaké?
1: Hotové!
2: Ale pane majstre, vy nás enom bijete.
0: Katus, motus, sentiváni, všetci trezme rovní páni.
2: A ideme dál.

0: Ty obuješ.
1: Obuješ ich, obuješ, ale ich mne nebudeš.
2: Spadli boty z kolka, zabili pacholka. Pacholkovi zvoňa. Starú babu honia.
0: Skoč, babo, do vody, natrvaj tam jahody.
3: Co bych ja tam skákala, sukenku si mákala, kde by si usušila, ha?
0: U pekára.

Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten čas, táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět, zdál se nám opojný jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plnila se na počet.

příteli, zmizel jsi mi nevím kam. Sám, sám, sám, jsem tady sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc, jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas, jak tě tak slyší, máš už trochu vyšší hlas. A vlasy, vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší, no.

příteli, zmizel z mi nevím kam. Sám, peru se teď sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok, každá naše píseň měla nejmín 30 slok. A my dva jako jeden ze starých reprobeden přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní. Měl pravdu, přišla potom spousta malých dní. A byla velká voda, vzala nám, co jí kdo dělá.

jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl. Jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačka, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společné slunko nesvítí. Kam jsme se poděli, kam jsme se to poděli, kde je ti konec, můj ztracený příteli? Zmizel jsi mi, nevím

0: Bez pomienki.
1: Dobrý večer. Áno, aj dnes sme tu so staršími pesničkami. Príjemné